Já jsem Omak Lejbiják a na ženy vrlolak. Já jsem Nima Eranarak, pane Zou Maniak.